0: A tež najuduchaj je kofedženca rano hižo vubudžiu, Matej Runi hižo druhu kanu staju, ale netko najpred raz, Matej, nic kofi laptač, ale teme předstajíč. Dobranie, Matej.
1: Dobaranko, hej, to paladame na džensnišu úsovanie. Ve rečnem kučiku napríklad poveda doktor Jana Šulčina o tom, kak da k tomu prajme, dež raz ničo nečinieme, potekým, dež samo ničo starač netrebáme. Pons my vám zase novosti v obrazach vozivili, pobych my konstitúdňa na jichanským a skakanským turnire v Hókach. Pokuknem ešte raz na rožovanie biskopa Tima Iwasa v Drežanách. Dále zladujeme na jubilejné zaradovanie 35 let budovský kamenný dom a nic naposled tež 25 let vúľadko. V novej rajnej dobe je ličba rajorjov v Radvorju mocno rozrostva a tak môžachu z nich druhé mústvo zestajč, co stavíznu poveda Klaudius Buša a nemsko-serbské ľudové dživadlo Budešinie čara svoju novú rajnú dobu predstavilo, što je tam serbsko na jevišču, tež o tem jace zoničve bio úsvania a sem tam minúce podľa byl na novinárskej konference.
0: A ľube džiči, z vami Jansa Rano, Lexi Sneda.

0: je na pošestřič.
1: Srbský rozvoz. Povězče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Niemsko-serbske ľudové divadlo Budešin zmeje v novej rajnej dobie dohromady 21 premiéru, z toho viacore serbske. Serbske modžinske divadlo napríklad predstaví inscenáciu Ku vadis Serbia, na vulke javišťo priniesú komédiu Čakač na bus od Olivera Bukovského v režii Estere Undes, kýž skladostne tiež Jurija Kochovič 90. narodnin je inscenácia do Nišvišnina, kde je plánovaná. Nimo to ma NSLG v novej rajnej dobie dve elevce, stejto Tadeja Bedrichec a Halina Šenec. Tvarska dôlnosť za prvný tvarský votrisk Serbského fóruma viede na Lauskim areálu je čara dojšla. O tom informuje direktor založby za serbský ľud Jan Budo. To rieka, zo môže založba ako tvarský kniez vúpisania přijotovač a vúpisač. Kajž Buda dále zdjeli, zahaja so 24. septembra archeologiske vúrovania, kýž maja hač dohod zakončené byč. Z počatk oktobra vodmie so symbolický prvný záru. Popravne tvarské dživa maja so v naliču 2027 zajíč. Sezóna v Kupielach v Hornej Łužice je nimale všude zakončená. Jara s pokojom ze sezónu je puhanský mišto Uwe Mikkel v Kulovskej lesnej kúpeli. Z 21.500 vopetovarimi bychu leca 6.000 viac hač loni. Tež kúpiel v Kumvauče tuka na viac vopetovariu hačevak, konkrétnych ličbu pak ešte nie. Kúpiel v Porchove je ešte hač do konca mesaca otvorená. V Bad Kissingenje zají so dženca mieze národný kongres vo bajkach, na kotrimž sú tiež Serbia zastupiení. Heslo rieka čovieske byče v bajce a v središču z tej prašenie, što bajky vo človekach upraja. Hač to nedžele vočakuja nedže 200 vobdelníku. Zaradvári z tej európska bajková tvoršnosť a bajková založba Walter Kahn, kdež je doktor Susanne Hosena, predsedka kuratória. Kultúrna viedomostnica ze Serbského instituta je kongres sobo organizovala. Ona navieduje miestrujem dževaničku vo stavizne krabata. Športové tvorstvo Soko Ralbice Hoki ponovia tučasne zromanie z gmenu Ralbice Rožant a sponzorami Tverde Rajnišťo. Po 30 letach doby so Honja Vošta nuzne zanirovač, zo nebychu so športovce zranili. Na jara dere z Džeržanu spodňu voštu rozdžiluje vienate cvrma Soko ze speciálnej mašinu tele dne 500 tonu granodiorita. Gmena Ralbice Rožant podpiera zanirovanie z 20.000 eurami. Konc oktobra smieča Ralbičanske kopario Tverde Rajnišťo zase užívač. A to mone bychu? Naše povestče, kýž namakáče dále na našej internetovej strane a v našej dámodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokaza tú kvíľu v Budišine 22 stopňu, k tomu čaja mročne na nebiu. Ráno sú švíle možné tu a tam snáno tiež poponú hišče. S blakami so svonco raz mi s mročelemi v biu dňa pokaza. Duje cúni vecik z zapada a v biu dňa to zmieme potom maximálne 21 stopňu.
0: Na počach a na drohách je všetko v poriadku.
1: Serbský rozvoz.
0: Tuž přejmuj vám všim vězo dobrú jezbu do dženstnýšho rania, jeli máte pak za nás nieštož tež púča a droj nastupa, kýba nieštož tež vám tak, dženca ráno na útrobe leží, potom nás rado zazvonče. Máte je při telefóne pod 05 91 37 400 alebo písače nám pojezd. Naši app MDA Serbia môžete s nami dženca ráno znova četovač.
3: Kaj bych ti rade, tak želni šitko je.

0: 740 na Gijomnie, stredere zvoža, přišli heva kvas netko zvoža honju. Krutko poci bedelki našest, špotekim hižo ja, a to iš palat nema raz, do našich socialnih sočov, do app MDR Serbia, a vizatejš na našu internetovu stronu, přetož je sreda, a tu iš máme zase za vas naše nuosče v obrazach. To šako je naš online format, v kotrunš so hišče raz temam zajšvih dňov v formie krutkých videoch bojes, čo venujeme. Dunras, miestrujem se sledovacimi temami. Pobychme konstudženia na jechanskim a skakanskim turnierie v Horkach. Kak tam přes vysoké zádžovky skakaja a koci serbsti jecharjo sú tam prvnia miestna v obsadžili, to potekim zoniče na našej internetnej stronie. Pokoknem ište raz na rozžonovanie biskopa Tima Iversa v Drieždenach, čiž bych už tako tiež družky na miestne. Dále zladujeme na jubilejne zariadovanie 35 let budyský kamienny dom. A vizo, nic naposled, svedčíme tiež sami ešte raz, no hej, kaž národnine, 25 let Vulatka, serbský televízny magazín, tiež to je téma našich web-bojesčach, novosčach v obrazach.
1: Predstoj si, co živý paradízu na zemi, štoj si přije šitko s očí poskyčí. Handy, auto, abo raz do dovolá. Fenky za to šitko, či pak faluja. Předstaj si, tu se pone lubosče. Tvoj vop sviče pak přiším vůzamkně. Šitko jenož do kešný svý rýby. Abo nebo pytaš pravý dvůně božem šiem.

A nađijom ne čuje če sa tež s tutemi titulemi Dale, cele svobodni. Dež može če doma kuhni rejovač z Frankom Veselu. No a Petra Čumpati sa tež dere k tituli Valborgi Vaučic. A potom môžeme sa tešiť ešte stučku z Veroniku Zahrodníkovi zaspievač. Všetké tuto titule čakajú na nás hač do sedmých. A tu už přeju vám všim dobrý štart do nového dňa. Všinčte s nami fit do rania.

0: Haj pola velekopalskich towarstwo teke druhe mustwo ničo vosibitoch nie, šako so hustos towarstwo w okoline zestaj. Tak maja kopalske mustwa Rajlbic, Nibilčic a Kluštra Marinia Wieste zromadne druhe mustwo. Pola radvorskich je pak lica hinak. W nowej rajnej dobie je ličba rajerju mocne rozrostwa, a tak možachu z nich druhe mustwo zestajč, kiš je samostatne radvorske. Cevu staviznu nam netko pojeda Klaudius Buša.
1: To išto let su radvorsce koparjo z Vulki Dubravu zromadne rajne zjednočenstvo mili. Loni pak je so tute rozpuščivo. Tuta přestavka bez druhého mustva traješe cive leto, lica pak so na noe spočat smužichu. Předsedstvo STJ-622 Radvorja bie menenja, zo je púl rajerjo a dalších zajímcov Vulki dosť a zo so tu iš riziko údani založiť svojske druhé mustvo. Krize radvorske. A zajím na tym by větší hač myslene. Vitali sú nové rajerjo nicienoj z okoliny, nie samo z Votroa a Komorova pola Rakec sú modostní přišli. Chcichme od nováčko vidieť, što je ich vábivo.
2: Když je svoj prajo za Radvorku sa je na druhé očení, to sme asi z popřečenými prajo, aj gud, jen tam môžem ako zúspotáč, ako šľadáč, do sportčiny môžem ostať, či šnic môžem četiť, či šestáč.
3: To tak šišlo, ja som nedelu na špíl od našu prenieľáč po papom trénovišu. Ja som prajo, ja nekaj započnú kopencu ráč.
4: Aj, ja som vône tohle započná sa ráč, dokýž som ja nemali leto bez toho osobu, ani som ničo více sportovské úkonil. A poď sa aj pravo zase radovská druhá očiny. Musí pán s popřečnými prajli, ale ja som ty žiaľšia rečená, ale ja zase započím kopencu ráč.
1: A tak sú radosci koporeho lica smeli 8 celé nových modých rajerio za druhé mústvo vítač. A jim sa nimo toho piatnače rajerio z nedešej amodžiny přidruží, koci šnetko pravú starobu maja. Romadže s tými 20 starými zajacami prenieho mústva přinú tak na kečbe hodne silne cilk nekak 40 muži. Kopajnca šich viaza, veselá sa koporeho prenieho mústva.
5: Jo, te ľudži einfach veselo mesto bu maja, da chemia jo jara dobra ve druje, te mes druje a prine, also mo nimale šaroma, že či nima musie mesto bu pomama, poprom hej smo gajšen vujky pčačas si kru.
6: Mo šaroma, že ďažimo, mo smo cva namestne prina a druja, ale duš nesme namestne, pan smo jenne vujke mustva, a to je te krasne radvoru.
7: Kašetce prajene sa radvoje na svojba, te nováčky ľudia tak začvia, ale ja prajem to znam veľa upraj, to znam pokaza za svoj wanne dere przywzate za słone so dere integrowali, a za wanne te juen zwis widzia.
1: Ale što budzie za leto? Kak ma w tabulce wupadać, abo nesu za tute mustwo dybki ważne? Skere weselo a dobra zromadność? Tež tule, pak su rajerio prynieho mustwa w Radvorju dobrie nadzieje.
6: Also najpomo bucha prajo, za sme jara weselo, za sa taka druja Radvoru zase nastrzewa, dokoliš je to za našu prynu jara ważne, za ludzi, kiš znano niesłyszą cyle tak dale, prynie su borać, za oni spiel praxis dostanu, za lasy na najpomo jara weselo, za su tak wyle zase zapocznili.
7: Definitivne, to ma svoju relevancu, hat to budete vunošne.
1: Po jednom leče, bez druhého mústva duje pola ST Radvoria tujsa so porane vecík. Z Noostata je so samostatné mústvo vukulivo a rajario, za to zžela samo daloke puče na soberu. Tak môžeme všem radvorským kopariam jenoj švele vútrajnošče na novým puču přeč.
0: Nové druhé koparské mústvo má ST 1922 Radvor. Klaudius Buša nám rozpravieše.

0: Peč menšinu do NAPU. Sedmich je a Mati je tu s policiju.
1: Policija z G.
2: V zajšlých dňach sú paduši viacere 100 metrov koparového kábla pokradnili. V Čichoňce pobychú paduši na 4 ležonosťach, kdež pokradnejú 600 kg kábla a tiež připoviešak. Celkovná škoda nie je ešte jasná. A v Biskupicach tam sú paduši v noci na nedeľu koparové káble v hodnote 30 000 € pokradnili. V Kulovcu tam dojnže pondelu šiponjuke nezbožu, to bie šoférka VW-a popuču od Nemcu do Kulova. Po informáciách svitku je přeco zaso na napřečivnu jezdnu zajeva, v Kulovcu je potom doštoma zajeva. Žona so češko zrani, auto dobiachu odvlec, vecna škoda vúčinja 20 000 € a šoférce z časachu jezdnu dolnosť, dokež bie pod vlivom medikamentov popuču. Pondelu večer, to sú policistča přijeli k nezbožu s kolesvárjom a to ve Vojarecach na Lipeckové namiesto. Tam je žiadnačletné pádno a zastojnice zvestčichu zomieš modostne 1,7 promilu alkohola v krvi. A ve slepom je policia pondelu večer 42-letného šoféra VW-a Kedia kontrolovala. Muž nemieše jestnú dolnosť, s tým by je jezba zakončená a on dostane netko trohú poštu.

0: Kašte ti šrunje hižo od Matija Čismoka po jesčach svišeli, je so nemsko-serbske ludove dživadvo ze svoje letnije přestavky na uročivo, a noa rajna doba čaka z doromady 21 premierami na vopetovarki a vopetovarju. Přitom maja tež serbskich poskytku. Prošurka k nowej rajne dobie ta vopšija 102 posta stronu, a Matija Čismok přeradži nekotre serbske veršky.
1: Hižo 19. septembra zmije inscenacija Juhu, Floppy Dolls su zasotu svoju honio-serbsku premieru v Haslově. Dalši teki honio-serbski veršk bude k letu v februarje predstajne zmenom Čakač na bus od Olivera Bukovského. A to na vulkim jevišču Dživadva v vonem domje. Režiju za to zmije Ester Undes, kiš je serbskemu publiku meznata, kajš dživadelnica Julia Klingnarec naliči.
2: Ona je v posledných letach přeco zaso tu inscenovala a tež hry napisala za nás. Širce canka, von do světa, opuščený dom, to jsou tak te najväčšie byli. A my so jara veselíme, ona nie je Serbouka, ale ona má jene jara dobre začuče za Serbou.
1: Nietko po viacerých historických témach tu už raz komédia. Julia Klingnarec doda.
2: Ja som jara čipna na je verziu za nás, za náš ensemble, wo na všetkých serbských živadelníkov jara tere znaje. A im extra za nás taký kruch napísal z tej série od Olivera Bukovského.
1: Klietu v aprilu vienuje sa NSLJ potom v obširne Jurie Kochy, kýž vo svieči lica v septembre svoje dživeče sačine. K tomu praje dživadelník Marian Bulank.
3: To rika musmo jenu novelu od njeho vobdživali. Ta novela rika Višnina a musmo z toho činili jeden kruh s pomoci našo novo rajnoho viednika Aleksandra Maruša z Madlinku Šočic. Tu neke rika dohož Višninak čije. To bude tak rec našo delna serbska premiera.
1: Veselič smieža so pri dživadle tež přes dve elevce. Z tejto 18-letná Halina Šinec a 19-letná Tadeja Bedrichec, kýž mieni.
4: Najbolje so ja veselu, vezo to na jevišu stač, ale tež chcú potnočka so v dživadle dživé, tež vo vok režie sme, so ja za to zara zajmujú, ka jen režiu viedže, ha ka na koncu šiko rumadže, všinže, ha pon jen veľký kruh z toho nastane. Při tým dáta tiež veľa rumadže sú kaž muzikálické probe, abo revanské probe. Aj.
1: A Halina Šinec, doda?
5: Asi ja som abičino, ha pon bude prašne štonik. A ja som zna do toho kusadova, kušamu si ja sa popoviť, so pohobiu a nič šonne, also tam ne vidíte, nejsou fungovali, aber já ty efa nejsem nankovaný, štož. Nejke za mne tak byt, to já jsem nejke unbedingt činč. A dokud se já hled no, šetce rádi dživat, vo rau, jsem já si musel, da já efa k tomu spodat šláčka, nejke jo.
1: A právě zaujazaný do všedného dňa ve dživadle levci hižo ste. Rajete v nemské inscenácii Adams Family sobu.
0: Hižo netko nedželu, patekým 10. septembra, je nemsko-serbské ľudové dživadvo potom zaušich votorene, zmer tam džen votorených dúry. Mati Čismok je informoval vo novej rajnej dobie a je so včera na novinárskej konferenci v obdželiu.

0: Pola vele koparskih towarstvo teke druhe mustvo ničo vosebi to nije. Šako so husto s towarstvo v okolini zestaji. Tak maja koparske mustva Ralbic, Nebelčic a Kloštra Marinije Vjezdy zromadne druhe mustvo. Pola radvorskih je pak leca hinak. V novej rajne dobje je ličba rajerju mocne rozrostva. A tak možachu z nich druhe mustvo zestajič, kiš je samostatne Radvorske. Co v stavisnu nam netko pojeda Klaudius Buša.
1: To je što let su Radvorsce koparjo z Vulki Dubravu zromadne rajne zjednočenstvo mili. Loni pak je so tute rozpuščivo. Tuta přestavka bjez druhého mustva traješe cive leto, lica pak so na noe spočat smužichu. Předsedstvo ST Džernačesto 22 Radvorja bje menenja, zo je púl rajerjo a dalších zajímcov Vulki dosť a zo so tujiš riziku hudani, založit svojske druhé mustvo, ryze Radvorske. A zajím na tym bje větši hač myslene. Vitali su noe rajerjo nicienoj z okoline, nie samo z Otroa a Komoroa pola Rakec su modostni přišli. Chcychmy od nuačko vidžeč, što je jich vabiło.
2: Když je so pajo za Radvorju sa je na druhé očini, to sme asi z popřečení by pajo, aj gut, jen tam môže môjko zúspotáč, kušľadáč, do sportčiny môže nosáň, čiž nic, môže jen četáč, čiž šestáň.
3: To tak šišo, ja sem nedželu na špil od našej preneláč po papom trenorišu. A sem pravo, ja nekaj započnú kopancu ráč.
4: Aj, ja sem vône tohle započná sa ráč, dokéž sem ja nemali leto bez toho osobu, ani sem ničo vúce sportovské úkonil. A poď sa aj pravo zase radovská druhá očiny. Musím si pán s popřečnými prajli, ale ja som ty žiľašia rečené hodo a ja ich zase započím kopancu ráč.
1: A tak sú radvosce koparého lica a smedí vôsom celé nových modých rajerio za druhé mústvo vítač. A jim sa nimo toho piatnače rajerio z nedešie amodžine přidruží, koc si šnetko pravú starobu maja. Romadže s tými dvačči starými zajacami preňoho mústva přinú tak na kečbe hodne silne cilk nekak

0: Keď menšinu, tu osmichie.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Christian Klausen z Pančic-Gugova.
2: Ľubipší posluchaki, ľubipší posluchajo. Nydom slyšiče povieste. Zoniče novosče z blízka a daloka. Dostaneče informácie vo politice v Nímskej a druhých krajach. Zavieste bude tiež vojna téma. Vojna po vojne sa nasvieče na škára. Nímale cuch riec. Vojna po vojne sa viedže. Bohužel pak sa vokomikne vo viele viace vojnou započnú, hač sa skunča. A ja som tak biesmocný. Moje slova nebudú ani jenečkoho prezidenta, vojnského ministra alebo generála starač, minie hišče ponuč nešto zminič. Nech pak započnú pri sebi. V svojej vokolinie môžu sa vo mir a pokoj starač. V svojbe, v vosadže, veuse, nadžele. Krásna modlitva môva mi pomáč započína se slovami. Knieže, sčin si zemne nastroj svojho pokoja. Zabuch ľuboval, čiž so hiča. Zabuch vodoval, čiž so kšivča. Zabuch viazal, čiž so vádža. Zabuch viernosť čričal, čiž so mula. Zabuch víru přinies, čiž dvielo roža. Zabuch nádžiu zbúdžiu, čiž sú zadvielovaní. Zabuch svetlo zasvedčiu, čiž je čma.
0: Nábožné svoje kny mieše dženca na roku a zamovitosť či farskie vikarie Christian Klausen z Pančic-Gugova.

0: Česač menšinov do napu dživičich je a tuž chceme gratulovač.
1: Přejeme z Božo.
0: Dženca, to svědčí v Rožinče, znato serbský skutný likar Mirčin Kilank. Svoje 85. narodniny. Vele z Bože, krutu strotu a Bože žonovanie a vězo dále rjane dušu vobohačace rozmowy s lubými znatymi a vězo mnohé rjane a nezapomnite hodžinky v kruhu svojich lubych a všetčelů. To přija jemu z cvije vutroby, džouce Cornelia a Carmen ze svojbomaj a syn Peter, kajštěž sotra Ludmila, sotra Krista s Pavelom a brat Beno za Heidrun, kajštěž cva švita, nučko a pranučko. A tu ještě stejí to, co přečítač, lube náno, džedo a pradžedo. Vůtrobně džakujeme soči za ušu lubost, pomoc a podpěru a ve věsvých kajštěž zhodných časách chcemoj soči džakovač. V osobě pak za to, že máš stajně otevřené ucho a dobrou náladu. Dženca svědčí po takým vyroženče skutné lika Mirčin Kilank 85.

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prosi so.
1: To bude dlho trať. Mači je tam tola tež byla, abo?
2: Haj, pol leta byly koroni. A na reakurie.
1: Pol leta? To som čipne a zmeja za nás potom druhú riadunisku v učaku.
2: No haj, s tým debiče ličiť.
0: Dobre ranne.
3: Vítej, Lexio.
0: Što vaju zabiera? A če odla?
1: K neni bvažiko a zmeje operáciu.
2: Dostane peča nové koleno.
1: A netk mě zajmuje, kak dlho bude ona doma.
0: To bude kvílu tráč.
2: Zastup za ňu zaušče zmeja.
1: Tvoču šim v občelenem palce.
2: Lexio, koleno je tola zibadvo. Trisi?
0: Aj, tak môžeme to rec.
2: Če odla je možno nutskone organe darič, ale žane zibadva.
1: Ty meni sobe k neni bvažiko a zibadvo k neni XY z kočebu sa pšeho začmova.
2: Daj, kenešto ja pakšen žene slyša a nesem. Džet je mi povedal, že sú nové zibadva kumštne produkty, kýž sa za dajku transplantáciu extra zotovia. Z nimi môže sa človek, když šo dere beží, zase jara dere a bez bolosťou hýbať.
0: Jara dere rozkladžené Josefina. A mataj pravje. Pola nutskonych organov je darenie možné, pola zibadvou nic.
2: Haj, ale če odla to nenže?
0: Dokáž sú zibadva vo veľa komplexnejšie natvarené a sa so tak jednorie transplantovač nehoďa.
2: Dokáž?
0: Dokáž vopstej zibadvo z kosťou, krmsta, paskou, suchých živou a zibadvovie kapaline. Šo má sa so perfektne romadže hoďeč a pohyblivé vostač.
2: A to je pola vútroby abo jatro hinak?
0: Haj, jatra a vútroba z tej organaj, kotrejš so spiešnišo a jednorišo přizamknuč a zastarač hoďitej.
2: Zo je to tajký rozžil, mi neby vedome.
0: Haj, defektne zibadva dáďa so přes kumštne implantáty vopravde spiešnišo a úspiešne narunač.
1: Netko vymoj, tvoči moj k neni bvažikoje palce, za si je čivo s novým kolenom spiešne znese a za muže vona boze za sam je z nami byč a nás vúvučovač.
0: Zauviesče budeče je tež pobrachovač. To bude veselo vulke, když so zaso vidíče. Riane Jane, mamaj.
2: Čau, čau.

0: Nabožné slovo.
1: Manžanca Christian Klausen z Pančic-Skukova.
2: Ľubipši posluchaki, ľubipši posluchajo. Nydom slyšiče povestče. Zoniče novostče z blízka a daloka. Dostaneče informácie vo politice v Nímskej a druhých krajach. Zavestče budže tiež vojna téma. Vojna po vojne sa nasvieče na škára. Nímale cuch riec. Vojna po vojne sa viedže. Bohuže pak sa vokomikne vo viele viace vojnou započnú, hač sa skunča. A ja som tak biesmocný. Moje slova nebudú ani jenečkoho prezidenta, vojnského ministra alebo generála starač, minie hišče ponúč nešto zminič. Nech pak započnú pri sebi. V svojej vokolinie môžu sa vo mier a pokoj starač. V svojbe, v vosadže, veuse, nadžele. Krásna modlitva môva mi pomáč započína se slovami. Knieže, s čím si zemne nastroj svojho pokoja. Zabuch ľuboval, čiž so hiča. Zabuch vodoval, čiž so kšivča. Zabuch viazal, čiž so vádža. Zabuch viernosť rečal, čiž so mula. Zabuch víru přinies, čiž dvielo roža. Zabuch nádžiu zbúdžiu, čiž sú zadvielovaní. Zabuch svetlo zasvedčiu, čiž je čma.
1: Nábožné svoj k dnejmi šečenca na doku a zamovitosti farskie vikarie Christian Klausen z Pančic-Skukova. A netko slyšíme 5 menšinu dočvedčích náš posledný titul džencnišho rania. Dokal džeš, za tým praša sa so ľudia krečmarec s přečelkami.

Vítam vás učobne na živetom na Salský rádiový program na aktuálne magazín. Ja som Anja Kochoč-Švarcová. Net vám groním, co vás je žínca u nás vecakujú. Do toho, co vám redne žínce, což mešal svoje ospedovanie pri slúchaniu.

0: Pet gewet varia se vechesche buzu vesebna usta jenca architekt a fotograf Martin Maleška zabera se južo nekotare leta s fotografijskim zavestajenstvom Ericha Schutta. Maleška se zasajžujo za zžaržanje architektonijskega derbstva DDR architekture. Erich Schutt ve Vužice znate casnikarski fotograf je togo dla za njogo važne žredvo. Vin je dokumentiroval pevensku Vužicu až do 2000 let. Jedna dalšna faceta tvarenja Ericha Schutta je vetemelovanje serskih drastvo a dokumentacija serskih navogov najsah. Ines Neumann-Neutz je se za živenim ostatkovanim Schutta zabirava.
1: Erich Schutt je hopu pla lozica runčo živaš, veleše živeš nas čostu, či a pešasit. Jase šlet pöstče jo zahopil Horst Adam pla novego casnika.
2: Zu mi koneli tam te redaktore, me mame jadnogo fotografa kenč, vele za nas fotografirujo, abo cesto. A to mu se koni Erich Schutt.
1: Sled glida jutze meni knis Adam až.
2: Stenjo dokumentiroval serske živine. Absolutne. Lip a knika kisarski fotograf.
1: Ale také nico se nezveno žijo s razom. Kake jo bovo zgromadne živo?
2: My sme veľa duce byli. Ten je všetce pšašal jo nico zajemnego ve Serbach, nento nikaké svieženie a tak dále. Abo navogi. To jo bylo jogo vosebne hobby navogi. A drastve. To je bilo za njogo nico veljim važnego. A ja muslim teke pšidaš, abo groniš tomu, až Erich Schutt popšal Jan Rožo ne serpnejo. Ten jo doma, jo se narodži ve Vitošove.
1: Ale jogo stare stariše z okolnih sosu byli serske a poserske. A dokulaš Erich Schutt to serske cestčio jo, jo host Adam.
2: Vele duce byl z nim na zapustach. Also, to mogę ja się dopomnić, net, ako som chopi żywasz, my byli raz w Janszwecach. A tam su, przed przeszegom su se tam szekne zmakali, pla Krautzwec tam, właśnie ako Boszkowice nie obstoj. A cewy zalio był pełny na wałkach, su sejżili stare żeńskie, szekne burskie oblacone. A potem, su namał, dawaj palenc. Ja ga som pičko znal, kak ten palenc, kak je vliv ten ma, kak ten statkujo. Ale Erich Neske ne je to tak všau viežo. A potom so jomo nalivali, všetci, da ženske so mili svoje vjasele, on jo pšitom teke jih odmoloval a tak. Ja som dejal pron goniš, Erich nind jo konc, da musí ženca ješi zapust fotografovaš, ten pšešik.
1: Ale pšes také doživenje jo bil jaden z nich.
2: Erich jo bil vegin obľubovaný pla ľuži. Toga su cestšili te naše vesanske ljuži, gaš oni viži jednogo cuzega s fotoaparatom, oni su pičko take, co bužno su nen staš, ali všake teke se ne dajo odmolovaš. Ale gaš jo Erich pšišo, pon su net hurra, hurra, a ten, ja muslim teke goniš, ten je to vegin deri zvonože, ten ne jo bil take, co še tem ljužam šel na nerfe. Vedeš, on to tak stupiš a pokaš čo vašu lapu a tak. Ten jo cakal na to voko gnuše, gaš jo ten obraz, jo, ten motiv jo bilo ten nejrednejše. A to ľuže zešem nejsú sobokrednili. A vosemne, to musím ja také koniš, ten jo jano gleda na rednú modu žuča, ale ten jo také mi veľa vúši za staršiu generáciu.
1: A nic jano to.
2: Za njogo sú byli te jadnore ľuže, te živašerje a te živašerky a všetky, ak živajú z ruku, te sú byli za njogo te nejvážnejšie. Also, ten jo mi veľkú cestčonosť pred tými ľužimi. A toho dala su jogo fotografie teke se tak wegen der Iragili. Denn er jenne bu nadute a jim napšeši von und stellt euch mal apon absasse domoj. A ten jo vestau teke gožine dvojko jo tam vestau. Den jo mit schätze Jabrik sobu. Den jo pon Jabrik stai na drogu. Aby mogao pičku od grojci gledaš na ten dvojki pšešik. A ja som cestou musel ten jabrok nosiš potom.
1: Horst Adam jo rád pomagal, jo ga vížal, až dostan jo vid Ericha Schutta přeci dobre fota za nový casnik. Uski kontakt s ľužimi, jo se der je upvašil za to, što živo.
2: Sme všetce také namakavé. Net dobrý kontakt tým ľužam. Ja za väčšie sú se také veľgin veselili, gaž sú oni vyžili Ericha Šuta ako fotografa. Co jo bylo za mogich, jo to, Erich is heute gekommen, da müssen wir aber. Ja, das ist ein Abschalt, wer ist denn, welchen Schiebos nach der Veluja?
1: Na, taki part, jo Erich Schutt wird malowau, wird živisch nas, jo apesha se dich lädt, kopi zu motivu, jo schinza nicht njemožo se vici pschetzta jisch, als jo tekte ischi tak bürbo.
2: Die Vorbrase ist so welchen dobra Dokumentatia serbskiego živinja. Da tych pieszaset aż tak tu jak ja on żywo. A ja minim, co buża ze starszymi wobrazami. Also to by nieco było na nasz serbski kulturny archiv.
0: Goroni Horst Adam, zasnikarski kolega Ericha Schutta, joga szczoninto narske na fota Ericha Schutta, jogo wit na wużycu prezentirujo se wit petka w chyszybuski stary płachtarni, zegar 7 jacor wytworiu tam foto ustajęcu petitelom miaze casami architektura a szedne żyn we wużyce. Architekt Martin Maleška přespytuje změny vůžeských měst, no kterýž jo Erich Schutt před lid žasetkami vytmeloval. Také na obširné rámikové program, že šase jaselich.

0: Historiske fota vytvorujú okna do záhadnosti. A na také drogovanie dostaví znoboto, myže šo se pietk udáš ve Serskom muzeumie v Mišče, živenie dolných Serbov na zachopienku 20. stoliša sú na tých carno-bivých fotách zavapili, rozkvadujú navjedujúca kurátorka Serskeho muzea Katarína Klimová.
1: Vini su v čotiskego inženera, etnografa, fotografa a umjevca Denisa Geloja. Vin jo ze svejeju kameru přes rozčielne regionu Európy drogoval. Zachopiju jo svejo drogovanje v Nímskej, v Dolne Vúžice a Kuluje. V casu mjaze živeš nas čo 108 a živeš nas čo 114. Potom jo přebyval v Nižozemskej a pysčej v Sedemgrodkej v Rumojnskej.
0: Jo, mě, Denis Galloway, nejo v Dolny Úžice znáte bylo a také čo jenje, kak sú fota zase do světva z javnosti přišli, jo zapřímujúce, ale vesebne te obrazy sami nase sú zajmne, Groni Klimová.
1: Vížiš sú oblicu tektejšego casa, kenž sú pregované přes šedne živo na peli, přes doživenja na marku a vesebne vjerašky v živjenju cvojeka, ako napríklad svajžba. Fotografije teke pokazuju potrety žiši a ženskih z šakorakimi drastvinnymi variantami, ako tak autentiski jano redko vižiš su.
0: Tento žen pětke vedpodně vytvoril se tošta nová fotová ústajence zjegar pěších se zachopio a ved zjegar vesemich pobytujo muzei pětk jacor vesebný program s titulom Rozsvětlenie v rámiku muzeumových nocu a Open Art Lausitzi Biennale. Fasádu muzea obsvětlil se s pogibujúcimi serskými motivami, každéka se s fotografiami z ústajence. Muzikalisky to převožujo J-Cube s elektrickými serskými zvukami. A při interaktívnej stácii môžeš sami kreatívne byš.

Vítam vás učobne na živetom na Salský rádiový program na aktuálny magazín. Ja som Anja Kohoj-Švarcová. Hned vám groním, co vás žince u nás vecakujú. Toto kocu vám redne žence, což meša svoje spedovanie pri slúchaniu.

0: Pět gewidtvarijo se ve Hršebuzu vesebna usta jenca, architekt a fotograf Martin Maleška zabera se južo nekotare leta s fotografijskim zavestajenstvom Ericha Schutta. Maleška se zasajžujo za zžaržanje architektonijskega derbstva DDR-architekture. Erich Schutt ve Vužice znate casnikarski fotograf je togo dla za njogo važne žredvo. Vin je dokumentiroval pevensku Vužicu až do 2000 let. Jedna dalšna faceta tvarenja Ericha Schutta je vetemelovanje serskih drastvo a dokumentacija serskih nabogu najsah. Ines Neumann-Neutz je se ze živenim ostatkovanim Schutta zabirava.
1: Erich Schutt je hopu pla lozica runčo živaš veleše živešnast čostu či api žasit. Jase schlägt Pöstje jo Sachopio Horst Adam pla novego casnika.
2: Zumi Groneli, dam de redaktore, me mame janogo fotografa, kensch welle sanas fotografiru jo, aber cesto. A tomo se Groni Erich Schutt.
1: Slet glida jutze meni knis Adam asch.
2: Den jo dokumentiro wa aus herske živene. Absolut, ne lip aknika kiserski fotograf.
1: Alle takenico se nezveno žijo z razom. Kake jo bovo zgromadne živo?
2: Mi smo veli duci bili, den jo všetce pšašal, jo nico zajemnega v Serbach, nito nekakke svežene a tak dale, aber navogi, to jo bilo jogo v osebne hobi navogi. A drastve. To je bilo za njogo nico velgin važnega. A ja muslim teke pšidaš, aber groniš tomu, až Erich Schutt popšal mi Jan Rožone Serbne jo. Den jo doma, jo se narodži ve Vitošove.
1: Ale jogo stare starejše z okolnih sosu bili serske a poserske. A dokulaš Erich Schutt, to serske cestčio jo, jo host Adam.
2: Vele duce bil z njim na zapustah. Also, to mogu ja se dopomniš net, ako som hopi živaš, mi bili raz Jan Švecach. A tam su před přešikom su se tam všechny zmakali pla Krautsholz tam, goštěnc ako Boškovice neobstoj. A celý zál jo byl plný na Valkách, su sežili staré ženské, všechny burské oblacone. A potom su namal, davy palenc. Jaka som pičko znal, kak ten palenc, kakej vliv ten ma, kak ten statkujo. Ale Erich Neske ne je to tak všau vežil. A potom so jomu nalivali, všetci, a de ženske so mili svoje vjasele, on jo pšitom teke jih odmoloval, a tak. Ja som dejal pron goniš, Erich nindio koinc, ten musí ženca ešte zapust fotografovaš, ten pšešik.
1: Ale přes také doživenia, jo byl jaden z nich.
2: Erich jo byl veľgin obľubovaný pla ľuži. Togo sú cestšili, te naše vesanské ľuži, až oni vyžia jednogo cúzega s fotoaparátom, oni sú pičku také, co buď zo sa nenstáš, ale všaké také se nedajú odmolovaš. Ale až Erich přišiel, pon sú net hurá, hurá, a ten, ja musím také goniš, ten je to veľký deri zvono, že to. Ten nejo byl také, což je tým ľužam šel na nerve. Vedeš, on to tak stupiš a pokaž čo vašu lapu a tak. Ten je cakal na to voko gnuše, gaš jo, ten obraz, jo, ten motiv jo byl ten nejrednejšie. A to ľuži zelšom nejsú sobokrednili. A vosemne, tam musím ja také goniš, ten nejo jano gleda na redne mody žoča, ale ten jo teke mi veľa vúši za staršiu generáciu.
1: A nic jano to.
2: Za njogo sú byli te jadnore ľuže, te živašerje a te živašerky a všetky, ak živajú z ruku, te sú byli za njogo te nejvážnejšie. Also, ten jo mi veľkú cestčonosť pred tými ľužimi. A to godla sú jogo fotografie teke se tak veľkým daj ražili. Ten je žene byl nadúte a jim napšešil, on stelt euch mal, a pon absase domoj. A ten je vestal, také gožiny dvojko je tam vestal. Ten je mit všetce Jabrik sobu, ten je pon Jabrik staje na drogu, aby mogal pičku od grojci gledaš na ten dvojky pšešik. A ja som cestom musel ten Jabrik nosiš potom.
1: Horst Adam jo rád pomagal, joga vyžel, až dostan jo vid Ericha Schutta přeci dobre fota za nový casnik. Úzký kontakt s ľužimi jo se derje upvašil za to, što živo.
2: Sme všetce také namakavé. Net dobrý kontakt tým ľužam. Ja za večer sú se také veľgen veselili, gaž sú oni vyžili Erika Šuta ako fotografa. To jo bylo za mogich, jo to, Erich is hojt gekom, da mysme aber. Ja, to sú se napšal do viase, ten jo by veľgen připoznate ve ľuža.
1: Na taký pát jo Erich Šut vedmaloval, veď živeš nás, čo a peš Šase tých liet, kopi zu motivu, že žinca nicht nemožo se veci predstajíš, až jo tekte ešte tak bylo.
2: Te obrazy sú veľmi dobrá dokumentácia serbského živenia. De tých píšase až tak tu, ako jo on živo. A ja mením, co bude se stáť s tými obrazami. Also to by nieco bylo na náš serbský kultúrny archív.
0: Goroni Horst Adam, zasnikarski kolega Ericha Schutta, joga schoninto narske na fota Ericha Schutta, jogo vid na Wužicu präsentiro josse vit Petka ve Chrischebuski stari pochtarni, segare sedem jazore vetvorio tam foto wustajen zu petitelum miase zasami architektura a schedne gen ve Wužice. Architekt Martin Maleška přespytuje změny vůžeských městnů, kterýž jo Erich Schutt před lid žasetkami vytmeloval. Také na obširné rámikové program, že šase jaselých.

0: Historiska fota vetvorju okna do zahadnosti. A na také drogovanie dostaví znoboto, myšaša se pětk udáš ve Serskom muzeumie ve mišče, živenie dolných Serbů na zachopienku 20. stoliša cu na těch carno-bivých fotách zavapili rozkvaduje navědujúca kurátorka Serského muzea Katarína Klimová.
1: Vyni sú v čotiskego inžiniera, etnografa, fotografa a umievca Denisa Geloja. Vyn jo ze svejeju kameru přes rozčielne regióny Európy drogoval. Zachopiju jo svejo drogovanie v Nímskej, v Dolne Vúžice a Kuluje. V casu mjaze živieš nás čo 108 a živieš nás čo 114. Potom jo přebyval v Nižozemskej a pyzdžej v Sedemgrodkej v Rumojnskej.
0: Jo, mě, Denis Galloway, nejo v Dolní Úžice znáte bylo a také čojenje, kak jsou fota zase do světva z javnosti přišli, jo zapřímujúce, ale vesebně te obrazy sami nase jsou zájemné, Groni Klimová.
1: Vížiš su oblicu tektejšego casa, kenž su pregované přes šedne živo na peli, přes doživenia na marku a vesebne vieražky v živjenju cvojeka, ako napríklad svajžba. Fotografie teko pokazujú potret žiši a ženských s šakorakými drastvinnými variantami, ako tak autentický jano redko vížiš su.
0: Tento žen pětke vedpodně vetvorio se tošta nua fotova ústajence Zegar Pešich se zachopio a ved Zegar Vesemich pobytujo muzei pětky jacor vesebný program s titulom Rozsvětlenie v ramiku muzeumových nocu a Open Art Lausitz Biennale. Fasádu muzea obsvětliu se s pogybujúcimi serskými motivami, každéka se s fotografiami z ústajence. Muzikalisky to převožujo J-Cube s elektrickými serskými zvukami. A při interaktívnej stácii môžeš ho sami kreatívne vyš.